0: Dlouhodobý rozpočet Evropské unie se nazývá víceletý finanční rámec. K čemu vlastně slouží? Umožňuje plánovat dlouhodobé projekty a investovat do nich. Určuje, kolik peněz může Unie vložit do různých oblastí politiky. Pomáhá nejen městům, regionům a podnikům, ale také milionům studentů, tisícům výzkumných pracovníků a nevládním organizacím. I díky němu máme zdravější a bezpečnější potraviny, nové a lepší silnice, železnice a letiště, čistší životní prostředí a bezpečnější vnější hranice Unie. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě probereme, co je to víceletý finanční rámec. Víceletý finanční rámec je v zásadě dlouhodobým rozpočtovým plánem Evropské unie. Stanoví výdajové priority a limity Unie na 7 let a zajišťuje, aby finanční zdroje byly v souladu s jejími politickými a hospodářskými cíly. Také určuje strukturu ročních rozpočtů a pomáhá vyvážit protichůdné zájmy členských zemí. Přiděluje finance do různých oblastí, například do méně rozvinutých regionů, na dotace a rozvoj venkova, na humanitární pomoc, do ekologické a digitální transformace či do unijní zahraniční politiky. Začněme s trochou historie. Evropské hospodářské společenství i Evropské společenství pro atomovou energii byly založeny v roce 1957 římskými smlouvami. Byly financovány z příspěvků členských států. V roce 1970 Rada přijala rozhodnutí o systému vlastních zdrojů a poskytla Evropskému hospodářskému společenství vlastní zdroje. Koncept víceletého finančního rámce vznikl v reakci na řadu rozpočtových krizí v 80. letech 20. století, kdy se Rada a Evropský parlament nedokázali včas dohodnout na rozpočtu na následující rok. První interinstitucionální dohoda o víceletém finančním plánu byla uzavřena v roce 1988. Avšak až v roce 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, došlo k přeměně interinstitucionální dohody na právně závazný akt, tedy víceletý finanční rámec. Současný rámec platí od roku 2021 do roku 2027 a stanoví rozpočet Evropské unie na více než 1,2 bilionu eur. Unijními prioritami, které tento rozpočet podporuje, jsou ekologická transformace, digitální inovace a oživení po pandemii. Vytvořit stávající dlouhodobý rozpočet byl složitý proces. V roce 2018, kdy započala jednání, stála Unie před několika zásadními změnami. Spojené království zrovna Unii opouštělo a také vznikla potřeba financovat nové priority, jako jsou opatření v oblasti klimatu a digitální infrastruktura. Situaci v roce 2020 zkomplikovala koronavirová pandemie. Po intenzivních jednáních se podařilo víceletý finanční rámec dohodnout na konci roku 2020. Spojil se s fondem na podporu oživení Next Generation EU, který v té době činil 750 miliard eur a jehož úkolem bylo obnovit evropské ekonomiky, které pandemie zasáhla nejvíce. Nástroj Next Generation EU naprosto změnil koncepci tím, že zavedl kombinaci grantů a půjček na podporu členských zemí. Jak už jsme zmínili, stávající rámec stanoví výdajové priority Unie na období 2021 až 2027. Zaměřuje se mimo jiné na ekologickou a digitální transformaci. Značné finanční prostředky jsou vyčleněny na klimatické iniciativy. Unie totiž usiluje o to, aby nejméně 30% finančních prostředků z rozpočtu a nástroje Next Generation EU šlo na financování cílů souvisejících s klimatem. Unie ekologickou a digitální transformaci podporuje nejen obecně, ale chce také zajistit, aby z růstu těžily všechny evropské regiony. Používá na to mechanismy, jako je nástroj pro oživení a odolnost, který je ústředním prvkem nástroje Next Generation EU, či fondy soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj. V jádru dlouhodobého rozpočtu jsou i výzkum a inovace. Unie chce věnovat více prostředků do programů, jako je Horizont Evropa. Část finančních prostředků se přiděluje na obranu a vnější vztahy, čímž se zvyšuje bezpečnostní kapacita Unie a povzbuzuje mezinárodní spolupráce. V únoru 2024 s ohledem na vyvíjející se politickou a hospodářskou situaci došlo k revizi víceletého finančního rámce. Změny vychází z potřeby přizpůsobit se inflaci a válce na Ukrajině, která vyvinula nový tlak na unijní zdroje. Změnu rozpočtu si vyžádaly i energetická krize a zvýšené výdaje na obranu. Unie se rozhodla přidělit dodatečné zdroje na posílení obrany Evropské unie a na podporu Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím konfliktem. Náklady také rostou v mnoha odvětvích, zejména v energetice a infrastruktuře. I tomu se Unie musela přizpůsobit a víceletý rámec upravila podle inflace. Také potvrdila, že dodrží závazek podporovat ekologickou transformaci a investovat do technologií, přičemž více finančních prostředků má směřovat do energie z obnovitelných zdrojů a do digitální infrastruktury. O víceletém finančním rámci nerozhodují pouze členské země. Podléhá přísnému schvalovacímu procesu, v němž Evropský parlament hraje klíčovou úlohu. Pojďme se podívat blíže na to, jak tento proces funguje. Víceletý finanční rámec se přijímá zvláštním legislativním postupem. Jako první musí dát souhlas parlament, pak teprve může jednat rada. Parlament je jeden ze tří hlavních rozpočtových orgánů Unie a proto musí také zajistit, aby výdaje v ročních rozpočtech byly v souladu se stropy, které víceletý finanční rámec stanovuje. Parlament dále přezkoumává každý oddíl rozpočtu, aby zajistil, že financování je v souladu s unijními cíly, jako jsou opatření v oblasti klimatu, inovace a sociální soudržnost. Parlament má též rozhodující úlohu při všech přezkumech nebo revizích rámce v polovině období, jako jsou změny provedené v únoru 2024, které zajišťují, aby unijní výdaje i nadále odrážely její vyvíjející se priority. Stručně řečeno, i když v diskuzích o víceletém finančním rámci často dominují členské země, Evropský parlament má značný vliv na výsledek a stará se o to, aby odrážel potřeby veřejnosti a dlouhodobé cíle Evropské unie. Evropská unie nadále čelí novým změnám, od geopolitického napětí až po hospodářské tlaky. Proto bude víceletý finanční rámec stále zásadní pro nalézání nových cest a přístupů. Nedávná krize z roku 2024 ukazuje, že rámec je třeba přizpůsobovat potřebám, aby při řešení globálních krizí dosáhly všechny země Unie stability i růstu. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Promover la integración europea, aumentar la participación electoral, resolver problemas locales. Estas son algunas de las prioridades políticas europeas. Oímos hablar de ellas constantemente. Pero tenemos que reconocer que en la vida real estos temas parecen un poco abstractos y lejanos, sobre todo para la gente joven. En un esfuerzo por acercarse a un mayor número de jóvenes, la Comisión Europea transformó el antiguo Servicio de Voluntariado Europeo en una iniciativa más amplia, el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Se trata de un programa diseñado para implicar a la juventud en la construcción del futuro de Europa. Se basa en tres objetivos principales: involucrar, conectar y capacitar a las personas jóvenes. Mikaela Shoidrova, antigua diputada al Parlamento Europeo, explica cómo esta iniciativa ayuda a la gente joven a convertirse en ciudadanos y ciudadanas activos.
2: El objetivo principal de este programa es fomentar el compromiso de la juventud y las organizaciones con actividades solidarias, sobre todo en el ámbito del voluntariado. Los participantes tendrán la oportunidad de adquirir experiencia de voluntariado y empezar a participar activamente como ciudadanos y ciudadanas.
1: Y eso no es todo. El Cuerpo Europeo de Solidaridad cuenta ahora con un nuevo sector, la ayuda humanitaria. Esto significa que el voluntariado se puede realizar tanto en la Unión como en comunidades de todo el mundo, como parte de una red global en constante expansión. El antiguo comisario europeo de Juventud, Cultura y Deporte, Tibor Novrocek, lo describe como un gran paso adelante.
3: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries,
4: en un momento en el que crece la discordia y aumentan las divisiones culturales entre países e incluso dentro de las comunidades, esto es más importante que nunca. Queremos consolidar y desarrollar lo que ya hemos hecho en este periodo. Con una novedad importante, proponemos que se respalde también el voluntariado de ayuda humanitaria. Este puede ser el primer paso para crear una comunidad de voluntariado verdaderamente mundial.
3: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
1: ¿Y todo esto qué tiene que ver contigo? Si tienes entre 18 y 30 años, puedes presentar una solicitud para participar en proyectos en más de 60 países y territorios. Los proyectos están clasificados por país, tema y fecha de inicio. Encontrarás toda la información en la página web del Portal Europeo de la Juventud. Si no sabes por dónde empezar, hay incluso un cuestionario para ayudarte a determinar qué actividades encajan con tus intereses. Los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad se dividen en tres grandes grupos: proyectos solidarios, actividades de voluntariado tradicional y voluntariados en el ámbito de la ayuda humanitaria. El nuevo voluntariado de ayuda humanitaria está abierto a personas de hasta 35 años. Todas las ofertas publicadas incluyen datos clave como la fecha de inicio, la duración del proyecto y el plazo de solicitud. También encontrarás información importante sobre quién se puede presentar, la capacitación requerida y, por supuesto, el tipo de trabajo que harías. Para presentar una solicitud solo tienes que aportar dos documentos. Un currículum, en el que puedes destacar no solo la experiencia formal, sino también tus aficiones y actividades en grupo. Y una carta de motivación, en la que puedes explicar por qué te interesa el proyecto. Elena Degan, coordinadora del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, compartió el siguiente consejo sobre la importancia del aprendizaje no formal.
5: Importante concentrarse sobre todo en la letra motivacional porque...
6: Lo más importante es la carta de motivación. El voluntariado no requiere una amplia experiencia laboral. Lo que cuenta es lo que te lleva a querer participar activamente a escala europea. Tus aficiones, tu experiencia previa en actividades de grupo o tus intereses personales suelen ser más relevantes que tu vida laboral.
5: O i propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
1: Si tu solicitud ha sido preseleccionada, la organización se pondrá en contacto contigo. Luego viene la fase de la entrevista, en la que te informarán de todos los detalles del proyecto: las condiciones de trabajo, la documentación, el reembolso de los gastos del viaje, los requisitos de visado e incluso dónde te vas a alojar. Una vez hayas finiquitado todos los detalles y aceptado la oferta, tu viaje comienza oficialmente. Contarás con el apoyo de la llamada Red de Seguridad de los Voluntarios. En esta red participan organizaciones y personas que ayudan a los voluntarios durante todo el proceso. Está formada por la organización de apoyo en tu país de origen, que te ayuda a prepararte, se encarga de tu formación y aprueba el proyecto. La organización de acogida, que te da la bienvenida, te proporciona alojamiento, comida y una pequeña asignación, y te ayuda con el desplazamiento. Un mentor o mentora local, que te ayudará a desenvolverte en una nueva cultura y a superar cualquier obstáculo. Y la Agencia Nacional, que supervisa el proyecto y comprueba que cumpla las normas del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Como puedes ver, no tendrás que apañártelas por tu cuenta. Los voluntarios y voluntarias suelen trabajar entre 30 y 38 horas a la semana. Pero el Cuerpo Europeo de Solidaridad no es solo un trabajo, sino también una experiencia. Participar en un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad te sumerge de lleno en una cultura. Te ayuda a conectar no solo con los valores locales, sino con los de la Unión Europea. ¿Necesitas ayuda con el idioma local? No te preocupes. Tendrás acceso a cursos gratuitos en línea de todas las lenguas oficiales de la Unión. También recibirás ayuda para instalarte y aprovechar al máximo esta experiencia. El programa ofrece orientación y apoyo en dos etapas clave: la formación a la llegada y la evaluación intermedia. Durante la formación inicial conocerás a otros voluntarios, crearás una red de apoyo y recibirás consejos para adaptarte a tu nuevo entorno. La evaluación intermedia te dará la oportunidad de reflexionar sobre tus actividades, compartir tu experiencia hasta el momento y planear tus próximos pasos. El objetivo es ayudarte a crecer personal y profesionalmente. Para algunos voluntarios, su paso por el Cuerpo Europeo de Solidaridad es solo el comienzo. Adrián Cobo, por ejemplo, nos cuenta a continuación que su experiencia en el cuerpo le llevó a realizar unas prácticas en el Parlamento Europeo.
7: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí, y lo bueno es que, sean cuales sean tus razones, que pueden ser desde, bueno, pues aplicar a un voluntariado en el futuro, en un proyecto de voluntariado en el futuro, una beca de doctorado o un año sabático para despejar ideas. Lo bueno que tiene el Cuerpo Europeo de la Solidaridad, es que te da las herramientas necesarias para que, sea cual sea tu camino, sea cual sea la razón por la que estés ahí, te puedas sentir realizado dentro del proyecto. Y sobre todo, una cosa muy importante, que es que el camino que quieras seguir después, te van a dar la información, las personas, los contactos y todo lo necesario para poder continuar. Yo creo que lo enfoques como lo enfoques, es una oportunidad para conocer otros ambientes, otros espacios, tener contactos, tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes. Yo creo que es lo más importante.
1: Un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad es mucho más que una línea en tu currículum. Para Carmen Sanz, voluntaria en Croacia, supuso un verdadero crecimiento personal.
8: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no? Porque, bueno, aparte de explorar un poquito mi sector laboral, también me he dado cuenta de que hay otras cosas que me gusta hacer. Por ejemplo, siempre me ha aterrado hablar en público y ahora me encanta. Se me ha quitado completamente el pánico escénico, porque si he sido capaz de dar clases de español a adolescentes croatas, no hay nada que me frene en esta vida. Básicamente tuve un crecimiento personal muy grande, gané mucha seguridad en mí misma y creo que salir de tu zona de confort y probar en un país distinto al tuyo es totalmente necesario.
1: El Cuerpo Europeo de Solidaridad va más allá de meros proyectos o políticas. Esta experiencia gira en torno a ti, tu historia, tu desarrollo personal y tu lugar en Europa. Si quieres saber más, visita el sitio web del Cuerpo Europeo de Solidaridad y descubre tu próxima gran aventura. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
9: Kaheksandal märtsil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist naistepäeva. Sel päeval avaldatakse austust neile, kes on võidelnud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest ning tõstetakse esile nende saavutusi. Kõik algas enam kui sajandi eest töölisliikumiste loomise ajal. Euroopa oli toonaste sündmuste tulipunktis. Sarja Ajalugu ja faktid tänases osas räägime olulistest saavutustest võitluses soolise võrdõiguslikkuse nimel. Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine võrsus 20. sajandi alguses tekkinud töölisliikumistest. Kõik sai alguse aktiivsetest töölistest. Ameerika Ühendriikides asusid rõivatööstuse palgal olevad naised nõudma paremat töötasu, lühemaid tööpäevi ja valimisõigust. 1908. aastal osales New Yorkis protestimarsil 15 000 naist. Aasta hiljem tähistatigi just seal esimest korda naistepäeva. Korraliku tuuletiibadesse sai naistepäeva idee aga hoopis Euroopas. 1910. aastal toimus Kopenhaagenis oluline naissotsialistide konverents, kus sakslanna Clara Zetkin tegi julge ettepaneku pühendada üks päev aastas naiste õigustele igal aastal üle maailma. Milleks? Selleks, et innustada eri riikide naisi võitlema ühiselt hääleõiguse, võrdse palga ja õiglaste töötingimuste eest. Clara Zetkini idee sai üksmeelse toetuse osaliseks. Esimest ametlikku rahvusvahelist naistepäeva tähistatigi aasta hiljem, 1911. aastal mitmes Euroopa riigis. Meeleavaldused toimusid näiteks Austria-Ungaris, Taanis, Saksamaal ja Šveitsis. Kokku tuli toona tänavatele naiste hääleõigust ja töölistele suuremaid õigusi nõudma üle miljoni naise ja mehe. Siis saabus murranguline 1917. aasta. 8. märtsil lahkusid Petrogradi tänapäeva Peterburi naistöölised protesti märgiks oma töökohtadelt. Nende nõudmine oli lihtne: leiba ja rahu. Nad avaldasid meelt sõja, nälja ja rõhumise vastu. Vaid mõne päevaga vallandas nende protest Venemaal revolutsiooni. Sama aasta lõpus oli vene naistel valimisõigus käes. Petrogradi naiste meeleavalduste järgi hakatigi rahvusvahelist naistepäeva tähistama 8. märtsil. ÜRO tunnustas seda päeva ametlikult 1977. aastal. Pärast teist maailmasõda lõimus võrdõiguslikkuse püüdlus uue Euroopa koemustrisse. Juba 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingus, millest sai algus Euroopa Liit, oli sätestatud võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte. Sooline võrdõiguslikkus on kirjas juba Euroopa Liidu aluslepingus. Aastate jooksul on Euroopa Liit võtnud vastu õigusakte töötajate soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks ja kehtestanud vanemapuhkuse. Samuti võideldakse soolise vägivalla vastu. Kuid areng ei toimu kunagi sirget tõusujoont mööda. Naised saavad sama töö eest ikka veel meestest vähem palka. Neid on ikka veel vähem juhtivatel ametikohtadel. Sooline vägivald on ikka veel paljude naiste jaoks igapäevane asi. Euroopa Parlamendil on olnud Euroopa Liidu viimaste aastate soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisel kaalukas roll. Ühe verstapostini jõuti 2023. aastal, kui Euroopa Liit võttis vastu siduvad nõuded töötasu läbipaistvuse kohta. Esimest korda pidid ettevõtted näitama, kas mehed ja naised saavad sama töö eest ühesugust palka. Euroopa Parlament on olnud ka soolise vägivalla vastase võitluse eestkõneleja. Pärast parlamendi aastate pikkust nõudmist liitus Euroopa Liit naiste vastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooniga. Konventsioon hakkas liidus kehtima 1. oktoobril 2023. Osa liikmesriike ei ole seda siiski veel ratifitseerinud. Ka 2024. aastal tehti ajalugu. Parlament võttis vastu esimese Euroopa Liidu õigusakti, millega tõkestatakse naiste vastast ja perevägivalda. See oli suur samm edasi. Novembris 2025 tehti järgmine samm. Parlament nõudis Euroopa Komisjonilt, et järgmises 2026. kuni 2030. aasta soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas seataks senises suuremad eesmärgid. Näiteks tahtis parlament selles näha konkreetseid meetmeid, mille abil tõkestada soolist vägivalda, muuta naiste jaoks arstiabi paremini kättesaadavaks ning kaotada palgalõhe. Parlament nentis, et kuigi osa liikmesriike on võrdõiguslikkuse suhtes tõrksalt meelestatud, peab liit naiste õiguste eest seisma. Euroopa Parlament teeb tööd ka selle nimel, et poliitikas osaleks rohkem naisi. 1979. aastal, kui toimusid esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised ja Simone Veil valiti parlamendi presidendiks, olid parlamendiliikmetest ainult 16% naised. Praeguseks on parlamendis naisi ligi 40% ja sellega on Euroopa Parlament üks kõige parema soolise tasakaaluga parlamente maailmas. Igal aastal korraldab Euroopa Parlament naistepäeva paiku temaatilisi arutelusid ja üritusi, et soolist võrdõiguslikkust edendada. Rahvusvaheline naistepäev pole üksnes tähtpäev kalendris, vaid üleskutse soolist võrdõiguslikkust päriselt suurendada. Naistepäev on tähistatud juba rohkem kui 100 aastat, aga võitlus naiste õiguste eest ei ole veel kaugeltki läbi. Euroopa Liidul on selles kaalukas ja aktiivne roll. Muutused paremuse poole ei tule iseenesest. Keegi peab nende eest võitlema. Nende nimel tuleb vaeva näha. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
10: European Council, Council of the European Union, Council of Europe. Sorry, could you repeat that? It's confusing, isn't it? All three have almost the same name. So what do they all do and how can we tell them apart? Let's have a closer look at each of them.
11: Let's start with the European Council. It's composed of the heads of state or government of the EU's 27 member states, such as the Federal Chancellor of Germany, the President of France, and the Prime Minister of Italy, to name but a few. Each member state has an equal say here. The European Council also has its own president, who's elected for 2.5 years. Their term can be renewed once. Since 2024, António Costa, former Prime Minister of Portugal, has been President of the European Council. And last but not least, the President of the European Commission is also a member of the European Council. The European Council meets at least 4 times a year to set the EU's overall political direction and priorities. It doesn't negotiate or adopt EU laws. It points out issues of concern for the EU and outlines what actions to take. The European Council manages unexpected events and crises. Recent examples include the war in Ukraine, the COVID-19 pandemic, Brexit, and the financial crisis. It also appoints candidates to a number of high-level EU roles, such as the President of the European Central Bank, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, and the President of the European Commission. Now, how can we remember the name and role of the European Council without confusing it with one of the other two councils? Think of the following mnemonic. European leaders lead the way in the European Council.
10: The European Council shares the Europa building in Brussels with the Council of the European Union. The Council of the European Union is where the daily lawmaking work takes place. This council is also known as the Council of Ministers. It is composed of the national government ministers from each EU country. This means that the ministers responsible for a certain policy area come together in the Council of the European Union to shape EU laws. For example, economy and finance ministers meet to discuss financial affairs, and ministers for justice deal with judicial issues. Their meetings are chaired by the minister of the member state that holds the rotating council presidency at that particular time. Every 6 months, another member state takes over the presidency. The Council of the European Union negotiates and adopts EU laws together with the European Parliament. It also adopts the EU budget with Parliament. Now, how can we remember what this council is called? Well, it's the only one that has European Union in its name, and the only one which has a second name, the Council of Ministers. And this reflects its composition, as it is made up of ministers from each EU member state.
11: Now let's have a look at the Council of Europe. The Council of Europe is a separate organisation and not an EU institution. It has 46 member states, so considerably more than the EU. All 27 members of the EU are also members of the Council of Europe. Its non-EU members include the UK, Turkey, Liechtenstein and Switzerland, to name but a few. The Council of Europe was founded in 1949 and is the oldest intergovernmental organisation in Europe. Its headquarters are located in Strasbourg, France, where the European Parliament has its official seat. Parliament used to hold its plenary sittings in the Council of Europe's main building, the Palais de l'Europe, French for Palace of Europe. Later, Parliament moved to its own premises, which are connected to the Palais by a footbridge. The Council of Europe is an organisation that protects human rights, democracy and the rule of law. It has its own court, the European Court of Human Rights. This is where applicants can lodge a complaint against a state if they feel their rights and freedoms have been violated. This is only possible after they've taken their case up to the highest court of that state. As the parent institution of the European Court of Human Rights, the Council of Europe works to prevent human rights violations from happening in the first place. It does so by developing conventions. Conventions are international legally binding treaties. The Council of Europe's first convention was the European Convention on Human Rights, which is the cornerstone of its activities. It's been signed by all its members and outlines people's rights and freedoms that need to be protected. The Council of Europe monitors the situation in its member states and gives recommendations on how to address shortcomings in various fields. Some of the areas the Council of Europe deals with are violence, corruption, racism, human trafficking, terrorism, freedom of speech, and free elections. So how can we differentiate this council, which is not part of the EU, from the other two councils? Think about Europe in geographical terms as a continent. This council has more member states in Europe than the EU does, and it's the only one that includes the name of the continent in its title.
10: Now let's sum up what we've just heard about these three councils. They all have distinct functions, namely leading the way forward, lawmaking, and protecting human rights and democracy. And only two of them are part of the EU, the European Council and the Council of the European Union. The Council of Europe is a separate organisation, but it shares the same fundamental values as the EU. Both the EU and the Council of Europe look after the well-being of people in Europe and have historically close links to each other. The Council of Europe did not only share its debating chamber with the EU, it also uses the same anthem and flag as symbols of unity. The two organisations have many common goals, such as peace and equality in Europe and beyond.
11: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europol Radio.
12: Preostale prašume i stare šume u Europi više su od pukog zbira drevnih stabala. To su živi ekosustavi u kojima obitavaju brojne vrste i koji skladišti ogromne količine ugljikovog dioksida, te su ključni dio naše prirodne baštine. Unatoč njihovoj presudnoj ulozi u borbi protiv klimatskih promjena, prijeti im nestanak. U ovoj epizodi podcasta Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo, govorimo o tome kako Europska unija štiti te dragocjene šume. Prašume na našem kontinentu rijetke su, malene i rascjepkane. Točnije čine manje od 3% ukupnog šumskog područja Europe. Otprilike 90% europskih prašuma i starih šuma nalazi se u Bugarskoj, Finskoj, Rumunjskoj i Švedskoj. Riječ je o nedirnutim prirodnim ekosustavima na koje su ljudi malo ili nisu uopće utjecali, a biljni i životinski svijet u njima buja kao što je i stoljećima prije. Te šume imaju ključnu ulogu u očuvanju biološke raznolikosti, apsorpciji i skladištenju ugljikovog dioksida, osiguravanju pitke vode, reguliranju lokalnih klimatskih uvjeta i održavanju zdravlja ljudi. U njima također obitavaju i mnoge ugrožene vrste. Jedna od najvećih i najpoznatijih starih šuma u Europi je Bjeloveška šuma. Ona se proteže preko granice između Poljske i Bjelarusa. Riječ je o jednoj od posljednjih prašuma u Europi koja obiluje divljim vrstama, uključujući europskog bizona koji je bio gotovo istrebljen. Šume i lokalitet svjetske baštine UNESCO-a. Još jedan primjer stare šume u Europi netaknute su Karpatske šume koje se protežu Rumunjskom, Slovačkom i Ukrajinom. Te ogromne prašume među najvećim su netaknutim šumama umjerenog pojasa u Europi. Stanište su nekih od najpoznatijih divljih životinja na kontinentu, uključujući medvjede, risove i vukove. Austrijski nacionalni park Kalkalpen još je jedan upečatljiv primjer stare šume pod zaštitom Europske unije. Smješten je u Alpama i najveće je austrijsko područje sa statusom zaštićene divljine u kojem se nalaze drevne bukove šume. Pruža utočišta rijetkim vrstama poput risova, djetlića i sova. Unatoč njihovoj važnosti za okoliš i zaštitu koju im pružaju UNESCO i Unija, stare se šume suočavaju s ozbiljnim prijetnjama poput intenzivne nezakonite sječe stabala, klimatskih promjena i prekomjernog turizma. Prašume i stare šume nezamjenjive su i stoga su ključni prioritet Europske unije. Tijekom godina, Unija je razvila niz politika, strategija i pravnih okvira kako bi zaštitila te ekosustave za buduće generacije. Razmotrimo pobliže neke od njih. Jedna od ključnih inicijativa je mreža Natura 2000, najveća koordinirana mreža zaštićenih područja u Uniji. Uključuje i kopnena i morska područja. Mrežom su obuhvaćene Bjeloveška šuma i dijelovi Karpatskih šuma. Cilj je mreže Natura 2000 zaštititi prirodu i osigurati održivo korištenje prirodnih resursa. U okviru Europskog zelenog plana Unija je pokrenula strategiju za biološku raznolikost do 2030. Njome se utvrđuju ambiciozni ciljevi za zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti i zaštitu europskih prirodnih staništa. Jedna od ključnih obveza u ovoj strategiji je pružiti strogu zaštitu svim preostalim prašumama i starim šumama u Uniji. To znači da nije dozvoljeno zadirati u njih. Zabranjeni su sječa, razvoj infrastrukture i ljudski utjecaj koji bi mogli narušiti njihovu prirodnu ravnotežu. Osim toga, strategijom se utvrđuje cilj sadnje najmanje 3 milijarde stabala do 2030. radi obnove narušenih ekosustava i poboljšanja šumskog pokrova. Međutim, naglasak nije samo na sadnji stabala. Potrebno je posaditi odgovarajuća stabla na odgovarajuća mjesta, jer se samo tako može doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti i prilagodbi klimatskim promjenama. Europska komisija donijela je u srpnju 2021. strategiju Unije za šume do 2030. Njome se dopunjuje strategija za biološku raznolikost i stavlja naglasak na održivo upravljanje šumama i njihovu obnovu. Cilj je povećati otpornost europskih šuma na klimatske promjene i promicati prakse koje pogoduju okolišu i lokalnim zajednicama. To uključuje potporu održivom gospodarenju šumama kako bi se postigla ravnoteža između gospodarskih potreba i očuvanja okoliša. Među mjerama je i poticanje uporabe drvnih proizvoda iz šuma kojima se gospodari na održiv način uz istodobnu zaštitu ekosustava starih šuma. Promicanje alternativnih gospodarskih aktivnosti kao što su ekoturizam ili proizvodnja nedrvnih proizvoda poput meda ili ljekovitog bilja također su obuhvaćeni tom strategijom. Te aktivnosti osiguravaju održive izvore prihoda i održavaju šume netaknutima. Strategijom se također naglašava važnost promatranja zdravlja šuma i izvješćivanja o njemu. Europska unija stoga priprema zakon kojim će uspostaviti okvir za promatranje šuma. Njime će se osigurati dosljedno prikupljanje i razmjena podataka o zdravlju šuma, biološkoj raznolikosti i praksama gospodarenja šumama u svim državama članicama. Time će se omogućiti donošenje boljih političkih odluka. Međutim, učinkovita zaštita prašuma nije moguća bez znatnih financijskih ulaganja. Unija je u tu svrhu uspostavila niz mehanizama financiranja napora za očuvanje okoliša. Središnje mjesto među njima zauzima program LIFE. On predstavlja vodeću inicijativu Europske unije za financiranje djelovanja u području okoliša i klime. U okviru programa je od 1992. sufinancirano više od 5500 projekata diljem Unije. Projekti su uglavnom usmjereni na očuvanje biološke raznolikosti, obnovu prirode i prilagodbu klimatskim promjenama. Kada je riječ o prašumama i starim šumama, programom LIFE financiraju se inicijative usmjerene na obnovu narušenih šumskih ekosustava i poboljšanje biološke raznolikosti. Inicijative uključuju i suzbijanje prijetnji poput nezakonite sječe stabala, šumskih požara i invazivnih vrsta, te potporu istraživanjima i inovacijama u održivom gospodarenju šumama. Još jedan ključan instrument financiranja zajednička je poljoprivredna politika. Iako je ona primarno usmjerena na poljoprivredu, pruža i financijsku potporu za agrošumarstvo, odnosno održivu upotrebu zemljišta kojom se stabla integriraju u poljoprivredne krajobraze. Tim se pristupom doprinosi povećanju biološke raznolikosti, ali i poboljšanju kvalitete tla i upravljanja vodama. Sredstvima za ruralni razvoj u sklopu te politike potiče se vlasnike šuma da gospodare šumama na održiv način i ulažu u mjere protiv krčenja šuma i za zaštitu biološke raznolikosti. Naprimjer, dostupna su sredstva za sadnju autohtonih vrsta, kontrolu nametnika i obnovu narušenih šumskih područja. Unijin program Observ Europa, posvećen istraživanju i inovacijama, također financira projekte usmjerene na razumijevanje i poboljšanje šumskih ekosustava. Ti projekti uključuju proučavanje utjecaja klimatskih promjena na prašume, razvoj inovativnih tehnika gospodarenja šumama i unapređenje znanosti u području očuvanja biološke raznolikosti. Zaštita europskih šuma nije odgovorno samo država članica, nego je zajednička obveza na razini Unije. Europski parlament u središtu je tih napora i predano zagovara očuvanje prašuma i starih šuma. Parlament je imao ključnu ulogu u oblikovanju strategije za biološku raznolikost do 2030. kojom se utvrđuje ambiciozan cilj stroge zaštite svih preostalih prašuma i starih šuma u Uniji. Također je pozvao na promicanje održivih šumarskih praksi kako bi se spriječilo masovno krčenje šuma. U travnju 2023. donio je pravila kojima se osigurava da roba koja se uvozi u Europsku uniju nije pridonijela krčenju ili degradaciji šuma u svijetu. Prvotno su trebala stupiti na snagu u prosincu 2024. ali to je odgođeno za jednu godinu kako bi poduzeća imala dovoljno vremena za prilagodbu. U veljači 2024. zastupnici su podržali novi zakon kojim se od svih država članica zahtjeva da rade na obnovi prirodnih staništa. Osim zakonodavstva, Europski parlament pomno prati provedbu politika očuvanja, a Odbor za okoliš redovito ocjenjuje napredak u tom području i osigurava da se mjere zaštite uistinu i provode. Budući da je odgovarajuće financiranje ključno, parlament je imao presudnu ulogu u osiguravanju financijske potpore za zaštitu biološke raznolikosti. Uz to zalaže se za više ulaganja u očuvanje prirode u okviru programa kao što su LIFE i Observ Europa te zajedničke poljoprivredne politike. Europska unija nastavlja s provedbom mjera za zaštitu prašuma, čiji je cilj osigurati da ti rijetki ekosustavi ostanu netaknuti i da nastave pružati značajne koristi za okoliš. Jer zaštitom prirode ne doprinosimo samo očuvanju okoliša, već i osiguravamo našu budućnost. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
13: Aħseb dwar dawk il-postijiet li jibqgħu f'moħħok l-aktar meta tivvjaġġa. Ħafna drabi ma jibqgħux f'moħħok biss il-mużewijiet jew it-teatri, iżda wkoll il-mużika li tkun smajt waqt xi passiġġata fit-toroq, xi festival li insertajt, jew l-enerġija li ħassejt fi pjazza tal-viċinat. Madwar l-Ewropa, il-kultura għandha rwol kbir fit-tiswir tal-identità tal-bliet u r-reġuni. Il-festivals tat-toroq, il-kunċerti lokali u l-proġetti tal-arti tal-komunità joħolqu momenti li jlaqgħu lin-nies flimkien u jgħinu lill-bliet jikbru. Din l-istess idea tinsab fil-qalba ta' waħda mill-inizjattivi kulturali l-aktar magħrufa tal-Unjoni Ewropea, il-Kapitali Ewropej tal-Kultura. Il-programm tnieda fl-1985 minn Melina Mercuri, li dak iż-żmien kienet il-Ministru tal-Kultura tal-Greċja. U l-kontroparti Franċiż tagħha, Jack Lang. Il-viżjoni tagħhom kienet sempliċi, iżda b'saħħitha. Il-kultura tista' tqarreb lill-Ewropej lejn xulxin. Minn minn intażlet l-ewwel Kapitali Ewropea tal-Kultura li kienet Ateni fl-1985, aktar minn 70 belt madwar l-Ewropa kellhom dan it-titolu. Malta ospitat dan l-avveniment darba, il-Belt Valletta fl-2018.
14: L-idea hija sempliċi. كل سنة البليت مازولا يكلهم الأوبورتونيتا اللي يورو الحياة كولتورالي تاخهم للأوروبا كلها وللين منها. كيف تستابل تصير كابيتالي أوروبية تالكولتورا؟ البروċess يبدأ 6 سنين قبل. الأول نت الكوميسيون أوروبية تدċيدي لما بايزي وما ريجبلي بيش يكلهم التيتولو. البليت في داوك البايزي انبات يابليكاو باللي يبرزنتاو البروغرام كولتورالي تاخهم. بورتا اسبرت اندبندنتي يفالوا الابليكاتيونيات ويازل بلت واحدة على كل بايس. ورا ينازلوا زوج كابيتالي اوروبية الكولتورة وشدرابي انك تليتا. البليت ينازلوا ابازي تا ديفرسي كريتيري انكلوزا الكواليتا تا البروغرام كولتورالي تاخهم الكاباċيتا تاخهم اللي يبتقوه والبنفيتشي في التول اللي يستايجيب للبلت وللرسيدنتي تاخا.
13: الدقس موش كريتيري والدين لازلة. بليت بانقص من 100,000 ابيتانت كلهم التيتولو فوستهم ماتيرا في إيطاليا، غولوي في إيرلندا وطارتو في إستونيا. داك اللي فيريمنت يوت هو الكاباċيتا أومانا فينانسياريا وكولتورالي تابلت بارتيكولاري فلمكين ما الكاباċيتا تاخها اللي تنفولفي للناس. لا داربا ينازلو البليت عندهم 4 سنين باش يهيو روحهم. هونيك ينبنو صخوبيات يجو بيانات افينيمنتي والċittadini يكونوا مستيدna jihdu sem. Bekk, jekk tgħix f'belt kandidata, m'intix biss spettatur, iżda tista tkun parti mill-istorja. Barra minn hekk, li jsir kapitali Ewropea tal-kultura jġib ukoll appoġġ konkret. Il-bliet jirċievu l-premju Melina Mercuri, valur ta' 1.5 miljun euro, u huma mħeġġa jingħaqdu ma' programmi oħra tal-Unjoni Ewropea, pal-Ewropa Kreattiva. Li appoġġjaw is-setturi kulturali u kreattivi.
14: Iżda l-valur tat-titolu imur ferm lil mill-appoġġ finanzjarju, il-bliet spiss jużaw din l-opportunità bħala xprun biex jagħtu spinta lir-reputazzjoni internazzjonali tagħhom, jagħtu ħajja ġdida lill-viċinati u lill-ispazji pubbliċi u jattiraw it-turizmu. U l-impatt li tkun kapitali Ewropea tal-kultura

0: Takto Evropský parlament pozoruje už od roku 1994. Pokud jej nějaká země o monitorování svých voleb požádá, vypraví parlament delegaci na takzvanou mezinárodní volební pozorovatelskou misi. Na té jeho pozorovatelé úzce spolupracují se zástupci Evropské rady, Evropské komise a dalších mezinárodních institucí. Za posledních 20 let vypravil přes 200 takových delegací do zhruba 75 zemí. V současnosti se nějaké volební pozorovatelské mise někde ve světě účastní až 12krát do roka. Delegace parlamentu se zpravidla připojují k již probíhající dlouhodobější misi vedené buď Evropskou unií nebo Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu hrají na těchto misích zásadní úlohu. Každou z nich vede poslanec nebo poslankyně Evropského parlamentu, kterého nebo kterou předtím jmenoval místopředseda či místopředsedkyně Evropské komise vrchním pozorovatelem, respektive vrchní pozorovatelkou. Parlamentní delegaci většinou tvoří 7 poslanců nebo poslankyň z různých politických skupin. V zemi, v níž se konají volby, zpravidla stráví 4 až 5 dní, během nichž se setkávají se zástupci místních úřadů, politických stran a neziskových organizací, ale také s dalšími pozorovateli. V průběhu samotných voleb pak sledují otevírání a zavírání hlasovacích místností, hlasování jako takové a také sčítání hlasů ve volebních místnostech i jinde. Účastní se rovněž tiskové konference, na níž představují svá předběžná zjištění. Co by poslanci sami na vlastní kůži zažili, jaké to je ucházet se o veřejnou funkci a vědí, jaké výzvy se s volbami pojí. Celé situaci tak velmi dobře rozumí a monitorování voleb je tak o to efektivnější. Svou přítomností navíc pozorovatelskou misi zviditelňují a dodávají jí legitimitu. Poslanci se na misi přirozeně řídí přísným etickým kodexem. Nesmí být ve střetu zájmů a nesmí nijak zasahovat do procesu voleb ani se nijak vyjadřovat ke kandidátům a politickým záležitostem. Během volební pozorovatelské mise EU v Zimbabwe v roce 2023 se tak například ukázalo, že tamní právní rámec sice představuje adekvátní základ, na kterém lze uspořádat volby tak, aby splňovaly mezinárodní standardy. Ovšem praxe pokulhává. Volby nebyly zcela férové a provázela je atmosféra strachu. Podle bývalého europoslance a tehdejšího vrchního pozorovatele Fabia Massima Castalda sice zimbabské vládní orgány slíbily mezinárodní delegaci k volbám přístup. Ta ale ve skutečnosti narazila na řadu překážek. Ukázalo se, že aby země splnila regionální a mezinárodní volební standardy, musí ještě hodně věcí zlepšit. Na tomto příkladu je vidět, že volební pozorovatelské mise Evropského parlamentu ve světě významně pomáhají podporovat demokracii. Jejich smyslem je především pomoci zemím uspořádat spravedlivé, svobodné a demokratické volby, přičemž za tím účelem nabízejí analýzu místního volebního procesu a jeho nezávislé a nezaujaté posouzení. Pokud vás zajímá, jak fungují další důležití aktéři v parlamentu, které jsme v tomto dílu zmínili, jako je předseda parlamentu, místopředsedové nebo třeba výbory, pusťte si další epizody podcastu z džungle žargonu. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Sono le 11.
2: Più o meno.
3: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.